0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: dáme signál.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Hodonín na 889 FM.
2: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

chladí přes telefon, v létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: pracovně prázdninového týdne. Dnes s datem 17. srpna roku 26, 3 minutky před půl šestou, končí své vystoupení na rádiových kapela Miraj i přesto všechno. A i přesto všechno, že jeden ze songů končí, další už za chviličku budou začínat. A tady je malinké ranní hudební menu. Co nevidět, totiž je převezme třeba Shakira. Pošleme zpěvačku Pink. Pek je spolu, nabídne Siva a bude dneska zima, když tady bude Sima. No rozhodně se objeví dešťové kapky, mimochodem třeba teď v Hodonině už dorazili. Za chvíličku vám nabídneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Tak ještě jednou krásné pondělní ráno, Moravo, pojďme mrknout na to, jak dnes bude. Podle meteorologů po celý den bude převážně zataženo. Už ráno a dopoledne se budou na některých místech vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne však budou přehánky četnější a intenzivnější a budou doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Později večer a v noci na většině území srážky ustanou. Nejvyšší odpolední teploty až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 28 stupňů. No a po ránu třeba ve Zlíně 17, Dolní Němčiměří 18, Žárovice 19, Kostice 21 stupňů Celsia. Na mnoha místech tedy máme za sebou další tropickou noc, no ale sem tam už se po ránu na jižní a jihovýchodní Moravě objevují dešťové kapky a ostatně, jak zaznělo v předpovědi počasí, jak jsme takových před chviličkou řekli, už i tady v Hodoníně.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Příroda to potřebuje jako sůl, tak ideální takový ten zahradnický deštík. Určitě bychom se obešli bez bouřek, ale hold, i ty jsou na dnešní den naplánovány. Tak uvidíme, jak to všechno bude. Pojďme taky za vámi na cesty, zdravíme za volanty, opatrně na Brněnsku v Modřicích. V Chrlické ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu. No a v Brně v ulici Martina Ševčíka mezi křižovatkami ulic Pšikalova a Točná probíhají stavební práce, komunikace uzavřena čerstvě od před pár dny a potrvá to až do 16. října, tak ať vás to třeba dneska po ránu nepřekvapí. Je 5 hodin a 30 minut, chcete-li půl šesté, pojďme za dalšími hity pro dobrou náladu.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
1: Za chviličku k tomu přidáme oslavence či oslavenkyni, podíváme se, kdo v pondělí 17. srpna má svátek, podíváme se i Leholince do historie a před 6. hodinou se objeví ve vysílání Ranní jízdy Rádia Jih Střeťák a nabídne vtípek, protože víme, že v úvodu nového pracovního týdne to s úspěvem půjde zase o kapičku lépe. No a vy nezapomeňte do zbrusu nového pracovního týdne stoupit tou správnou, tedy pravou nohou a někde i s deštníky. Ať se vám daří, hezké jítro.

0: Hezké pondělní ráno v 5 hodin a 40 minut z ranní zdy rádia, kdy 17. srpna na celou jižní a jihovýchodní Moravu blahopřejeme Petrám, které dneska mají svátek. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití své nositelce, přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam, dávají sílu odhodlání a pevný charakter a možná, že Petrám dělá i radost, že po ránu se místy objevily dešťové kapky, protože nějaká Petra určitě mají nějakou zahrádku, která si právě dešťové kapičky zaslouží. Tak nejenom hudební dárek z ranní jízdy nabízíme Petrám k dnešnímu svátku, ale i nějakou tu dešťovou kapku. No, Petry jsou hojně rozšířeným jménem tady u nás na jižní a jihovýchodní Moravě, třeba na Kyjovsku jich máme 454. Gratulace po ránu míří na Bučovicko, kde máme 148 žen s tímto jménem, a třeba na Židlochovicku jich máme 306. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Aron a Belinda, tak gafarům a kočičkám také všechno nej. A pojďme i lehoulince do historie. Na dnešní den, tedy 17. srpen roku 2026, připadá už nějaký ten pátek i den second handu, tedy obchodu s oblečením z druhé ruky. Dokonce i den uznání černých koček, jejíž pověst je pošramocena mnoha pověrami, a také den s netradičním názvem Miluj své nohy. Ano, i tento den připadá na 17. srpna. Většina z nás totiž o svých nohách dvakrát nepřemýšlíme, dokud nás tedy popravdě řečeno nezačnou bolet. Den Miluj své nohy tuto myšlenku obrací na ruby, vyzývá nás, abychom dostatečně ocenili a pečovali o části těla, které nás nesou životem. Nohy totiž tvrdě pracují den co den, ať už chodíme, běháme nebo jen stojíme v klidu, a rozhodně si zaslouží každodenní péči, tak na to i dnes v úvodu nového pracovně prázdninového týdne mysleme. V roce 1835 americký vynálezce Solomon Merrick získal patent na takzvaný šroubový klíč. Jeho konstrukce měla pevnou a pohyblivou část, takže se dala přizpůsobit různě velkým maticím. Nebyl to ještě Francouzák, přesně takový, jaký známe dnes. Tyto klíče se v dalších desetiletích totiž dál zdokonalovaly, ale právě Merrickův patent patří k důležitým začátkům historie nastavitelného klíče. Před 130 lety zahynul první člověk pod koli automobilu. Smutné prvenství se pojí se jménem Angličanky Bridget Driscollové. Automobil, který před 130 lety 17. srpna roku 1896 před londýnským křišťálovým palácem nebohou ženu srazil, se na ní podle svědků vyřítil tehdy hroznou rychlostí 4 mil, tedy asi zhruba 6,5 km za hodinu. 44-letá matka dvou dětí zemřela na zranění hlavy. Tak i dnes, prosím, na silnicích velmi opatrně. No a roku 1915 pak získal Charles Kettering patent na elektrický starter do aut. Před 111 lety totiž potřeba auto bylo nastartovat klasickou klikou, možná to znáte i z nějakých černobílých filmů. Ta klika byla umístěna v přední části auta, no a když motor chytil, klika se mohla prudce roztočit zpátky a řidiče pořádně zranit. Ketteringův elektrický starter tuto namáhavou a nebezpečnou práci postupně poslal do historie. Dnes už tak nastartujeme auto jediným otočením klíčku a pravda, často už ani to nemusíme. Tak takový byl pohled do historie 17. srpna. Zpátky nejenom k hitům pro dobrou náladu, ale ještě jednou zpátky k Petrám, které dnes mají svátek. My posíláme minutku před 17:45 hudební dárek. Tady je Sima a spolu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 minut a 6, toto v pondělní raní zdě byly Dire Straits, za kličku Olivia Dean, anebo čokoládová kráska Rihanna, teď už taky skřeďák a raní vtípek, tak dobré, místy uplakané, Jitro.
1: No dobré ránečko, konečně nějaká ta dešťová kapečka, konečně nám to padlo na ty zahrádky. No ale teď k tomu ranímu vtípku, či lehkému pohledu do hluboké historie, protože zvyk pouštět dveřmi první ženy sahá, představte si, až do pravěku. Zjistilo se tak, jestli není v jeskyni medvěd.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.

0: společně s ní zazpomínáme na jeden kousek Faithless. No a v úvodu nového pracovně prázdninového týdne v pondělí 17. srpna zazní Kapitán Demo a Zlatíčka. Technické obory na Jižní Moravě bojují o studenty. I o tom budou první dnešní čerstvé jihomoravské zprávy rádia. Jejich navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která slibuje nejenom dešťové kapky, ale místy i silné bousky. Ale ani to nás nezastaví, abychom vám dnes nabídli soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: Hezké letní ráno, odbí 6. hodina.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
3: Technické obory na Jižní Moravě bojují o studenty a demolice vyhořelé budovy ve Zlíně se stala turistickou atrakcí. O technické a přírodovědné obory má na Jižní Moravě jasný zájem jen kolem 10% žáků. Na základních školách se téměř třetina bojí, že budou příliš těžké, 23% žáků technika nezajímá a 16% nezná povolání, která se s ní pojí. Brněnský projekt Future Shapers proto chce do roku 2029 zvýšit zájem o tyto obory o 30%. Pomáhá exkurzemi do firem, projektovou výukou nebo programem My Machine, kde děti vymyslí zařízení, vysokoškoláci ho navrhnou a středoškoláci vyrobí. Demolice vyhořelé 34. budovy ve Zlíně se stala atrakcí, za kterou přijíždějí lidé z celé republiky. Hasiči ale před dlouhým pobytem v okolí varují, protože v konstrukci zůstávají po požáru karcinogenní látky, které se při bourání mohou spolu s prachem dostávat do vzduchu. Prašnost firma omezuje průběžným skrápěním, úplně ji ale odstranit nelze. Zvláště při pádu větších částí stavby se mohou ulicemi šířit výraznější oblaka prachu. Demolice přitom pokračuje rychleji, než bylo původně v plánu.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Start nového pracovně prázdninového týdne, ten bude zatažený podle meteorologů, ale přechodně se oblačnost částečně protrhá. Ráno budou na východě kraje doznívat přehánky, odpoledne však budou od západu přehánky četnější a intenzivnější a budou doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Později večer na většině území srážky ustanou, i přesto přeze všechno běr tuď teploměru mohla v pondělí se

na rádiu i. Čeští vědci přišli na způsob, jak účinněji čistit vodu od nežádoucích chemických látek. Nové činidlo funguje bez ohledu na teplotu vody a využití by mohlo najít i v čistírnách odpadních vod. Jak přesně funguje a co všechno dokáže odstranit, řekneme už za chviličku.

0: 9,5 minuty po 6. hodině BB Rexa. Za chvíličku Rámus budou dělat Rasmus a přidá se i Robin Schulz s hitem Sugar, takže to pořádně dneska v úvodu nového pracovně prázdninového týdne osladíme. Mimochodem, pokud zrovna snídáte, přejeme vám dobré chuti. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji zbavit vodu chemikálií, včetně té odpadní vody. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody. Využitelné je samozřejmě i v čistírnách odpadních vod pro odstranění přebytečného fosforu, kterého máme všude bohužel plno. Teď odborníci hledají možnost průmyslové výroby. No a teď už jen vlastně taky zbývá dostat nový objev z laboratoří do praxe a že to příroda potřebuje jako sůl. Tak klobouk dolů opět a znovu před českými vědci.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: K rannímu tématu rozhodně ze života. Stalo se vám, že jste se na dovolené prostě nedokázali domluvit, že jste se prostě nedomluvili? V jaké situaci jste se na dovolené s někým nedomluvili, nerozuměl vám? No a hlavně, jak to dopadlo a pomohly třeba ruce, nohy, gesta a nebo telefon? Určitě jste se s něčím obdobným setkali, ať už tam, či onde, a budeme velmi rádi, když si uděláte chviličku a napíšete nám to do Rádia Jich, do studia Ranní jízdy prostřednictvím Facebooku Rádia Jich, anebo taky linky 606 703 889, na kterou můžete posílat SMSky a WhatsApp zprávy. Stalo se vám, že jste se na dovolené prostě a jednoduše nedomluvili? A nebo když už jste byli v nějaké takové zoufalé situaci, co vám pomohlo? Dejte vědět. Děkujeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

zataženo místy deštivo, jako je úvod nového pracovně prázdninového týdne, přesto v předpovědi počasí svítí až 30 stupňů Celsia.

0: A i v úvodu nového pracovně prázdninového týdne Vojta nabídne v tomto případě krátké jihomoravské zprávy, taky dnes po víkendu se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra.
0: Je 6:30, hezké pondělní jítro.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
5: V Kyjově dnes začínají dvě dopravní uzavírky. Kvůli stavbě teplovodu se až do 11. září úplně uzavře parkoviště za Kotelnou v Kolárově ulici. Druhé omezení startuje na Čelakovského ulici, kde budou až do konce srpna probíhat práce na inženýrských sítích. Brněnské stromy jsou kvůli letošnímu horku a nedostatku deště v nejhorším stavu za posledních 40 let. Nejhůře jsou na tom starší a větší stromy, kterým správci pomáhají kypřením půdy nebo také hloubkovými injekcemi.
1: Radio Jih. Počasí.
5: Nabízíme také pohled na aktuální teploty. 18 stupňů Celsia měří Uherské Hradiště, 19 Hovorany, 20 Otnice a 21 Moravský Žižkov.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Dobré pondělní ráno i za volanty. Opatrně v Brně v Husovicích ve Vranovské ulici u křižovatky z Jílemnického havarovala motorka. Nehoda je se zraněním. Počítejte se zdržením. A připomínáme, na příjezdu do Brna od Ochozu u Brna havarovalo osobní auto, i tedy počítejte s nárazovým zdržením. Minutku po 6:30, šťastnou pondělní cestu.
6: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

moravském Krasu bohužel mizí voda a s ní i život. Potok Bílá voda prakticky vyschnul a ochranáři v něm nacházejí desítky mrtvých raků i ryb. Proč je letošní situace tak výjimečná? Řekneme v ranní jízdě rádia už za chviličku. Teď 2 minutky po 7:30. Len Marlin.

0: Calvin Harris. Jak už jsme naťukli před pár minutkama, v Moravském Krasu teď bohužel není moc důvodu k radosti. Potok Bílá voda v přírodní rezervaci prakticky vyschl a pro ochranáře je to smutný pohled. Nacházejí v něm desítky mrtvých raků i ryb. Při páteční kontrole objevili jen asi 20 živých raků a louže, které ještě zůstaly, a ty se také rychle zmenšují. Úsek od mostu do Holštejna až po propadání v Nové Rasovně je už úplně bez vody. Vyschla dokonce i místa, která ochranáři považovali za téměř nevysychající. V létě vody v potoce ubývá pravidelně. Letos je ale situace velmi výjimečná, zatímco dřív Bílá voda vyschla jednou za rok, na týden nebo dva. Letos už voda zmizla nejméně po druhé a nevypadá, že by se chtěla vrátit. A tak nezbývá, než držet pěsti, aby se nad Moravským Krasem a nejen tam brzy pořádně rozpršelo a Bílá voda zase začala dělat čest svému jménu. Ostatně, jak napovídá dnešní předpověď počasí, a místy jsme z rána nějaké ty dešťové kapky měli, i v průběhu dne by se ještě dešťové přehánky mohly objevit. Bohužel máme v předpovědi počasí také schváleny z přírody nějaké silnější bouřky, tak snad to nebude nic divokého. Vodu rozhodně potřebujeme, ale v určitých mezích. Tak si budeme navzájem držet pěsti. Teď ale pokračujeme s hity pro dobrou náladu a za pár minut se vydáme vstříc pondělnímu rannímu tématu.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní raní zde Calvin Harris, How Deep Is Your Love? No, o tom bychom mohli dlouho hovořit. Za chvíličku další z hitu pro dobrou náladu, Flowrida a DJ David Guetta. Teď k našemu rannímu tématu. Stalo se vám na dovolené, že jste si s někým jazykově vůbec nerozuměli, že jste si chtěli objednat večeře a místo toho málem dostali něco úplně jiného? Prozraďte, kdy vás cizí jazyk dostal do úzkých a jak jste to hlavně nakonec zachránili, jak jste to zvládli? Ruce, nohy, pantomima, překladač telefonu, nebo jste prostě jen ukázali prstem a doufali v nejlepší?
1: O zkušenost se s námi podělila třeba Jana. Tohle není ani tak o jazykovém nedorozumění, ale prostě o neporozumění zvyklosti. Vyprávěl mi to kamarád Ital, který žije tady v Česku. Každý rok jezdí s rodinkou na poznávací dovolenou do Itálie. Tam si půjčí auto a projíždí po každé jinou část Itálie. Jednou dojel ke křižovatce, na semaforu byla červená, tak samozřejmě zastavil a čekal na zelenou. Za ním ale už stál místní Ital, který byl čím dál nervóznější a začal na ní troubit a pokřikovat, ať už jede. Tak můj kamarád vystoupil z auta a italsky mu říká: "Hele, ale vždyť je tam červená." No a ten místní: "Ale nic nejede, tak jeď."
0: Klasický.
1: To jsou takové
0: kamiáni.
1: Přesně tak, italské poměry.
0: My se vás dneska v rámci ranního tématu ptáme, jestli se vám stalo někdy, že jste se na dovolené prostě nedokázali domluvit, a přidává se na Facebooku rádi k rannímu tématu i Joška: "Nedomluvil jsem se s vlastní ženou." Ona hadírky, šminky a podobné srajdy a já radši motorové skútry, auta a čumendu na krásné okolní bytosti a tak dále. No dokonce dovče jsem měl jen špagety, pravda? Někdy i s kečupem. Zdravím z Kyjova, Pepino, i mimo od tebe. Zdravíme, toto jsme fakt nečekali.
1: Tam byla asi tichá domácnost nejen po té dovolené.
0: No ale ptáme se dál. A zapojit se můžete do ranního tématu tradičně přes Facebook Rádia Jich a nebo linku 606 703 889, na které můžete posílat SMSky a WhatsApp zprávy. Ptáme se dál, jestli jste se dostali do takové nějaké situace, kdy jste se s někým na dovolené nedomluvili, nerozuměli vám a hlavně jak to dopadlo. Ruce, nohy, gesta, telefon, co vám pomohlo to nějakým způsobem vyřešit? Ty jsi zase domluvil všude, že? Ty
1: jo,
0: jsi
1: já jsem
0: šikovný.
1: To nějak spáchal.
0: Jo. Ty jsi jim rozuměl a oni tobě taky, jo?
1: No já jsem jim ukázal do kuchyně a pak na svoje břicho.
0: Já tak to.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mastra Kovomatky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Hezké letní ráno, Moravo, máme minutku po 7.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: V Kyjově dnes začínají dvě nové dopravní uzavírky a brněnské stromy jsou v nejhorším stavu za posledních 40 let. V Kyjově dnes začínají dvě dopravní uzavírky, které se dotknou řidičů i chodců. Kvůli stavbě teplovodu se až do 11. září úplně uzavře parkoviště za Kotelnou v Kolárově ulici. Držitelé parkovacích karet mohou mezitím parkovat také na Masarykově náměstí. Druhé omezení čeká Čelakovského ulici mezi Svatoborskou a nájezdem k sídlišti Maximiliana Švabinského. Kvůli výkopovým pracem na inženýrských sítích bude tento úsek zcela uzavřený do 31. srpna. Brněnské stromy jsou kvůli letošnímu horku a nedostatku deště v nejhorším stavu za posledních 40 let. Správa zeleně proto nasadila 7 cisteren denně, které do ulic rozvezou kolem 40 000 litrů vody. Spotřeba je proti dlouhodobému průměru až o 200% vyšší. Nejhůř extrémní vysychání a rozpálenou půdu zvládají starší a větší stromy. Správci jim kromě zalévání pomáhají také kypřením půdy nebo hloubkovými injekcemi. Skutečný rozsah škod se pravděpodobně ukáže až příští rok.
5: Rádio Jih, počasí.
4: No jak dneska bude, to vám ukážeme, či prozradíme právě teď. 2,5 minutky po 7. hodině bude zataženo, ale přechodně se oblačnost částečně protrhá. Ráno budou na východě kraje doznívat přehánky, odpoledne však budou od západu přehánky četnější a intenzivnější a budou doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Později večer na většině území srážky ustanou teploty.

0: Havarovala dvě osobní auta, provoz je v místě nehody řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením, a to v obou směrech. A připomínáme, v Brně v Husovicích ve Vranovské ulici u křižovatky z Jílemnického havarovala motorka. Nehoda se zraněním, i tady počítejte se zdržením. Šťastnou pondělní cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Martin Solveig otevírá další hodinku pondělní ranní jízdy. Za pár minut zamíříme do kalendáře a nebude to jen o dnešní oslavenky.

0: to kousek pošleme Petra a Myšmají dnes pondělí 17. srpna svátek. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití své nositelce, přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam, dávají sílu, odhodlání a pevný charakter. Tak gratulace po ránu míří třeba na Břeclavsko, kde máme 535 žen s tímto jménem, na Hodonínsku Okrapek více, konkrétně 594, a gratulace míří na Zlínsko, kde máme 1089 žen se jménem Petra, i tam povčí Evča Fárná. Aaron a Belinda, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. No a na dnešní den, tedy 17. srpen, připadá den second handu, tedy obchodu s oblečením z druhé ruky. Před námi také den uznání černých koček. Jejich pověst je pošramocena mnoha pověrami. No a aby toho nebylo málo, tak před námi je také den s netradičním názvem Miluj své nohy. Většina z nás totiž o svých nohách dvakrát nepřemýšlíme, dokud nás nezačnou bolet. Den Miluj své nohy tuto myšlenku obrací na ruby, vyzývá nás, abychom dostatečně ocenili a pečovali o části těla, které nás nesou životem. Nohy totiž tvrdě pracují den co den, ať už chodíme, běháme, nebo jen stojíme v klidu, a rozhodně si zaslouží každodenní péči. Teď už leholince do historie. V roce 1835 americký vynálezce Solomon Merrick získal patent na takzvaný šroubový klíč. Jeho konstrukce měla pevnou a pohyblivou část, takže se dala přizpůsobit různě velkým maticím. Nebyl to ještě Francouzák přesně takový, jaký známe dnes. Tyto klíče se v dalších desetiletích dál zdokonalovaly, ale právě Merrickův patent patří k důležitým začátkům historie nastavitelného klíče. Před 130 lety zahynul první člověk pod koly automobilu. Ano, smutné prvenství se pojí se jménem Angličanky Bridget Driscollové. Automobil, který před 130 lety 17. srpna roku 1896 před londýnským Křišťálovým palácem nebohou ženu srazil, se na ní podle svědků vyřítil tehdy údajně hroznou rychlostí 4 mil, asi 6,5 kilometru za hodinu. Nebyla podstatná rychlost, důležité je, že 44letá maminka dvou dětí zemřela na zranění hlavy. Tak i dnes na silnicích velmi opatrně. Roku 1915 pak získal Charles Kettering patent na elektrický starter do aut. Přesně před 111 lety totiž bylo potřeba motor nastartovat ručně pomocí kliky umístěné v přední části auta, a když motor chytil, klika se mohla prudce roztočit zpátky a řidiče pořádně zranit. Ketteringův elektrický starter tuto namáhavou a nebezpečnou práci postupně poslal do historie. Dnes už tak auto nastartujeme jediným otočením kličku a vlastně často už ani to nemusíme. Tak tolik lehký pohled do historie. V 7 hodin a 13 minut míříme k Petrám, které mají po celý dnešní den svátek, a my jim posíláme hudební dárek, který je Evča Fárná a Perpetuum Mobile.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah.

0: místy deštivo, bouřky sem tam. No a taky tropické teploty, aby toho nebylo málo. 7 hodin a 20 minut a už za chviličku, dámy a pánové, se Vojta bude věnovat praní prádla. To prý dělá doma dnes a denně, ale on nám dneska nabídne nějaké úplně speciální, řekněme, jak se dneska říká, life hacky.
1: Přesně tak, a pochází to odkud jinud než z Ameriky. Nový průzkum mezi Američany ukázal, že asi 5% hostů na hotelech už někdy přímo na hotelu pralo své spodní prádlo v kávovaru na pokoji. A to je prosím pěkně něco, co jsem si myslel, že v životě nebudu muset říct svými ústy. Nenapadlo by mě, že někdo něco takového vlastně vytvoří, ale nejsou to bohužel jediné hotelové prohřešky. Čtvrtina lidí si podle toho průzkumu odnáší jídlo ze snídaně, později 16% sahá po kosmetice z vozíků pokojských, tak jakože čmajs, aby to nikdo neviděl, ale za mě teda jako praní spodního prádla v kávovaru na pokoji. To je něco, co absolutně nedovedu jako zkousnout. Dovedeš si představit, že bys si dal takový kafe, jako že by chutnalo divně a najednou bys si řekl, aha, tak to bude asi ten případ.
0: Jako jestli myslí rychlovárnou konvicu, protože...
1: A i v konvici, a i všude.
0: Jako jak to tam chceš jako umývat?
1: Oni byli schopni to narvat úplně všude.
0: Tak to potom dojde na někdo na ten hotelový pokoj, ty se ho zeptáš, chceš trenky s cukrem a mlékem, jako jo.
1: Dá se prostě tak říct.
0: Narveš trenky nové do rychlovárné konvice a tam si jako umíješ, jo.
1: Ano, přesně tak. No to... Každopádně, praní prádla ve spotřebičích není jenom americká specialita. V britském průzkumu ho označilo za jeden z nejhorších hotelových zlozvyků 23% lidí, takže víceméně každý čtvrtý. No, až příště na pokoji uvidíte kávovar nebo rychlovarnou konvici, tak si možná na tu kávu radši zajděte dolů do baru.
0: Možná to je taky účel těch hotelových řetězců, proč to teďkom jako vypustili ven, aby si lidi nevařili to kafe na pokoji, ale šli třeba do nějakého lobby baru utratit ještě další love.
1: No, tak to už je zase vyšší divčí.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jesse J, B.O.B. a Price Tag v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, Populo jsme, kapela Krišto. Sunrise Avenue. A taky Andrea Bocelli a David Guetta. Je pondělí 17.8. roku 2026, za chviličku před námi další krátké jihomoravské zprávy v podání Vojty, který si dneska přivstal a my jsme mu za toho vděční, tak dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Mrkneme i na aktuální ranní moravské teploty a zamíříme za vámi na cesty. A nezapomeňte, stále probíhá soutěž o klimatizaci, která se bude hodit nejenom v létě, ale i v zimě.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to znám všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Je půl osmé, krásné pondělní ráno, Moravo.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: O technické a přírodovědné obory má na Jižní Moravě jasný zájem jen kolem 10% žáků. Změnit to je cílem projektu Future Shapers, který pomáhá exkurzemi do firem, projektovou výukou nebo programem My Machine, kde děti vymyslí zařízení, vysokoškoláci ho navrhnou a středoškoláci vyrobí. Demolice vyhořelé 34. budovy ve Zlíně se stala atrakcí, za kterou přijíždějí lidé z celé republiky. Hasiči ale před dlouhým pobytem v okolí varují, protože v konstrukci zůstávají po požáru karcinogenní látky, které se při bourání mohou spolu s prachem dostávat do vzduchu.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Mrkneme také na aktuální teploty. Brno stejně jako Spytivně hlásí 19, Čejkovice 20 a Lanžhot 21 stupňů Celsia.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm na úrovni Veleševic připomínáme, havarovala dvě osobní vozidla a provoz je v místě nehody řízen kyvadlově, proto počítejte se zdržením a to v obou jízdních směrech.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
8: Moravu čeká po vlně veder výrazná změna počasí. Podrobnosti nabídneme už za pár minut v pondělní ranní jízdě rádia. Teď je 2,5 minutky po 7:30. Slibovaná kapela Krištof a Srdce být.

0: 7.38, Bonnie M. Co nevidět, Sunrise Avenue, anebo Andrea Bocelli a David Guetta. No, v pondělí 17. srpna, jak jsme slíbili před pár minutkama, se zaměříme na předpověď počasí pro tento týden, protože meteorologové slibují, že horké a suché počasí se na Moravě chýlí ke konci. Nový týden už bude ve znamení zvětšené oblačnosti s občasnými přehánkami a bouřkami, ale nejprve se, dámy a pánové, ještě vraťme v čase. Včera jsme na jižní Moravě zažili další pořádné vedro. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně a byl to zároveň nejvyšší údaj v celé České republice. Teplotní rekord pro 16. srpen padl skoro na čtvrtině dlouhodobě měřících stanic. Hodně horko bylo i na Břeclavsku, třeba v Lednici naměřili 35,7 stupně Celsia. Tropické třicítky se přitom objevovaly hlavně na Moravě a ve Slezsku, takže jestli vám včera připadlo, že se jižní Morava zase proměnila v jednu velkou rozpálenou plotnu, no, nebyli jste daleko od pravdy. Před námi ale otočka, byť i dnes by rtutě teploměru mohli na jižní Moravě vyšplát na tropických 30 stupňů Celsia, je ale taky vydána výstraha před lokálně silnými bouřkami. Déšť potřebujeme a ne, že ne, ale klidně bychom se bez těch bouřek obešli. Jak už zaznělo v úvodu, nový týden už bude ve znamení zvětšené oblačnosti s občasnými přeháňkami a bouřkami, tak kdyby zůstalo jenom u těch občasných přeháněk, myslím si, že mnozí zahrádkáři, zemědělci by to kvitovali. Tak uvidíme, co nás nakonec čeká a nemine v tomto dalším pracovně prázdninovém týdnu. Rozhodně vám přejeme, aby se vám v něm dařilo. 7:40 zpátky k hitům pro dobrou náladu a za chviličku taky k rannímu tématu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nové pauze v pondělní ranní jízdě za tem 17. srpna. Máme připraveno ranní téma a dneska je to takové dovolenkové. Ptáme se, jestli se vám stalo, že jste se na dovolené prostě nedomluvili. Případně jaké situaci jste se prostě na té dovolené s někým nedomluvili, nerozuměl vám, protože třeba neumíte ten jejich daný jazyk, který v tom státě je preferován, nebo úřední. Jak to všechno dopadlo? Použili jste třeba ruce, nohy, gesta, anebo i v 21. století telefon?
1: Své zkušenosti s tím má třeba Marek, který píše: v Itálii jsem si chtěl objednat něco bez cibule. Nevím, co jsem jim řekl, ale číšník se zatvářil hodně vyděšeně a přivedl kolegu. Nakonec jsem cibuli dostal a bylo to hodně cibule. No jo, to není prostě úplně ideální řešení, kolikrát opakovat jedno to samý slovíčko, protože pak si místní mohou myslet, že ho vyžadujete a přitom vy se snažíte se ho zbavit.
0: Takže příště sen začípolo, jo? Ve Španělsku jsem se snažil objednat kůře, píše Olda, a skončil jsem u chobotnice. Dodnes nevím, kde přesně se nám ta konverzace zlomila.
1: Tak no křídla tak... a chapadla, to je to samý vlastně.
0: Oldo, jestli ti teda jakože mořské plody nedělají problémy, tak určitě s tím nepohodl, ale předpokládám, že to bylo asi o kapičku dražší.
1: No, to se možná projevilo v peněžence trochu víc, než by si spřál. Každopádně další případ musel zachraňovat překladač v telefonu. Píše nám Libor, že právě tato technologie ho zachránila, tedy až na chvíli, kdy přeložil větu tím způsobem, že se prodavačka začala smát. Aspoň se tím prolomili ledy, ale doufám, že Liborovi nakonec došlo na talíř to, co si přál, a ne nějaká chobotnice místo pašíka nebo kuřete.
0: No, opět problém s konverzací u chlapa, tentokrát je u Honzy. Jednou jsem se snažil v zahraničí zeptat na toaletu, podle reakce obsluhy jsem zřejmě požádal o něco úplně jiného. Naštěstí ukazování směrem k břichu a zoufalý výraz je mezinárodní jazyk. Tak hned pochopili, že jsem potřeboval vyhledat toaletu. Tak ruky, nohy, no co?
1: Nebo se nějakým způsobem prostě začneš dobývat na ten záchod. Oni už tě tam potom musí pustit, že jo?
0: Obsazeno volno, teď už je to jedno, tak snad jste takové problémy neměli i vy, ale určitě se vám stalo, že jste se někde nedokázali s někým na dovolené domluvit. Tak nám o tom napište na Facebook rádích, pošlete SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889. Děkujeme a 11 minut před 8. z ranní jízdy rádích posíláme J-Lo.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dneska letní ráno, dnes pondělní. Lost Frequency těsně před osmou v pondělní ranní jízdě po osmé. Třeba v Monsters and Men a Little Talk. Taky Joe. Nebo Mara ztracený. Ale mezi 8 a 9 toho bude mnohem víc. Nejenom z hitů pro dobrou náladu. Za chviličku taky čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme i do Zlína, protože demolice tamní vyhořelé budovy se stala turistickou atrakcí. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující dešťové kapky, místy i bouřky, ale taky tropických 30 stupňů Celsia. A tak tady pro vás stále máme tu klimatizaci, která se pravda nebude hodit jen v létě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hezké pondělní ráno, Moravo, minutka bude 8.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Technické obory na Jižní Moravě bojují o studenty a demolice vyhořelé budovy ve Zlíně se stala turistickou atrakcí. O technické a přírodovědné obory má na Jižní Moravě jasný zájem jen kolem 10% žáků. Na základních školách se téměř třetina bojí, že budou příliš těžké, 23% žáků technika nezajímá a 16% nezná povolání, která se s ní pojí. Brněnský projekt Future Shapers proto chce do roku 2029 zvýšit zájem o tyto obory o 30%. Pomáhá exkurzemi do firem, projektovou výukou nebo programem My Machine, kde děti vymyslí zařízení, vysokoškoláci ho navrhnou a středoškoláci vyrobí. Demolice vyhořelé 34. budovy ve Zlíně se stala atrakcí, za kterou přijíždějí lidé z celé republiky. Hasiči ale před dlouhým pobytem v okolí varují, protože v konstrukci zůstávají po požáru karcinogenní látky, které se při bourání mohou spolu s prachem dostávat do vzduchu. Prašnost firma omezuje průběžným skrápěním, úplně ji ale odstranit nelze. Zvlášť při pádu větších částí stavby se mohou ulicemi šířit výraznější oblaka prachu. Demolice přitom pokračuje rychleji, než bylo původně v plánu.
0: Rádio Jih. Počasí.
8: V pondělí očekávají meteorologové zataženo, ale přechodně se oblač může částečně i protrhat. Ráno budou na východě kraje doznívat přehánky, odpoledne však budou od západu přehánky četnější a intenzivnější a budou doprovázané bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Později večer na většině území srážky ustanou. Teploty do 30 stupňů Celsia v Jihomoravském, do 29 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. A aktuálně tedy minutku po 8. Otrokovice 20, Veselí nad Moravou, Vlkoš i Kobylí 21 stupňů Celsia.
10: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih. Doprava.
8: Jedna čerstvá nehoda, jedna připomínka v rámci dopravního servisu. Pondělní ranní jízdy na Brněnsku na silnici 2. třídy číslo 395 v Pohořelicích ve Vídeňské ulici u mostku přes potok se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Stejně tak na silnici 1/50 na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm na úrovni Velešovic, jak už od nás víte, havarovala tam dvě osobní auta. Provoz je v místě nehody stále řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech. Šťastnou pondělní cestu.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Čeští vědci přišli na způsob, jak účinněji čistit vodu od nežádoucích chemických látek. Nové činidlo funguje bez ohledu na teplotu vody. Tak na to už za chviličku mrkneme. Teď ale 2 minutky po 8 hodině v pondělní ranní jízdě. Slibovaní of Monsters and

0: V úvodu nového pracovně prázdninového týdne k těm českým zlatým ručičkám. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji zbavit vodu chemikálií, včetně té odpadní vody. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstranění nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody využitelné je i v čistírnách odpadních vod pro odstranění přebytečného fosforu, kterého máme všude kolem plno. Odborníci aktuálně hledají možnosti průmyslové výroby. No a teď už jen zbývá dostat nový objev z laboratoří do praxe a že to příroda potřebuje jako sůl.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 16 minut pondělní raní s Jemara ztracený, tak se nezlob, co nevěd Bengals anebo Jonas Blue. No tak vesměs na plážích sbíráme třeba nějaké kamínky, mušličky.
1: Potápíš se, hledáš rybičky, místní třeba korály.
0: No ale když tam potom něco to moře vyplaví jiného, než očekáváš, tak je to velmi příjemné překvapení v tomto případě, teda ne?
1: Je to tak, my míříme na Sicílii, kde lidé nelovili mušle ani ryby, ale eurové bankovky. Wow. Z malého člunu tam dva chlapíci naházeli do moře tašky s hotovostí v hodnotě 670 tisíc euro, což je v přepočtu na naše asi 16 milionů, a potom sami skočili přes palubu. Balíčky se jim ale ve vodě otevřely, peníze začaly vířit ve vlnách, užívali si láž o plážo a zamířili právě k turistům, kteří je nadšeně sbírali. Radost jim bohužel pro ně netrvala dlouho, protože při odchodu z pláže jim zavazadla, kapsy a všechno možné kontrolovali místní hlídači a nalezené bankovky zabavili. Zajímalo by mě, jestli se podívali úplně do všech lidských otvorů, jak je některým lidem zvykem. Ale policie teď samozřejmě zjišťuje, odkud tato hotovost pochází, protože co si budem, když máš 16 milionů korun takhle jako v tašce, tak s nimi většinou nejdeš jenom tak zaplavat si na lodi na moře. Ve hře je obchod s drogami, praní špinavých peněz, ale také jednoduchá možnost, že jde o padělky. Na druhou stranu, pokud se někomu podařilo alespoň třeba nějakou 100 eurovečku nechat v kapse a bude pravá, tak si myslím, že si tu dovolenou hezky zkrášlil.
0: Tak to by asi neobstála ta výmluva, že si šel někdo zaplavat s peněženkou v plavkách a že se mu otevřela, z toho se mu vyvalili ty lové. To
1: prosím spíš... vás, já nosím 16 milionů úplně běžně v peněžence, ty jako ne?
0: A nebo to taky mohl být nový způsob praní špinavých peněz.
1: Doslova.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

novinka na rok 1970 s kapelou Činaským, za chviličku zraní zde Coldplay, Miley Cyrus,

0: dneska se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. A že by se vám dneska podařilo ulovit tu klimatizaci? No možné, tady na jihu je úplně vše.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 2.

0: www.radiojich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Hezké pondělí, je 8:30.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: V Kyjově dnes začínají dvě dopravní uzavírky. Kvůli stavbě teplovodu se až do 11. září úplně uzavře parkoviště za Kotelnou v Kolárově ulici. Druhé omezení startuje na Čelakovského ulici, kde budou až do konce srpna probíhat práce na inženýrských sítích. Brněnské stromy jsou kvůli letošnímu horku a nedostatku deště v nejhorším stavu za posledních 40 let. Nejhůře jsou na tom starší a větší stromy, kterým správci pomáhají kypřením půdy nebo také hloubkovými injekcemi.
6: Rádio Jih, počasí.
5: A znovu taky k aktuálním předpovědím počasím, respektive k aktuálním teplotám. Víme, že dneska bychom mohli naměřit až 30 stupňů Celsia, sem tam sobě výdešťová kapka a nebo lokálně i silná bouřka. Co teda ty ranní teploty?
7: Aktuálně v Buchlovicích 21, v Břeclavi, Josefově a Hruškách 23 stupňů Celsia.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A teď znovu taky na ty cesty. Na Brněnsku v Hradčanech, v Tišnovské ulici u obecního úřadu se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Dopravní nehodu nám hlásíte i z dálnice D1 na 209. kilometru, píše Libor ve směru na Vyškov. Došlo k dopravní nehodě, tak díky za info a i tady opatrně. A připomínáme, na Brněnsku v Pohořelicích ve Vídeňské ulici u mostku přes potok se srazila dvě osobní auta. Tak i tady opatrně, šťastnou pondělní cestu.

8:39 minut a v pondělní ranní jízdě kapela Nickelback. Co nevidět Miley Cyrus, a nebo taky kořeněné kočky Spice Girls a pecka Wannabe. Je pondělí 17. srpna, ten dnešní den patří Petrám. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití své nositelce. Přitom jméno přináší dlouhodobou historii a hluboký význam, dávají sílu, odhodlání a pevný charakter. Tak Petrám blahopřejeme z pondělní raní zde. Za chviličku nabídeme onen hudební dárek, ale ta gratulace společně s hudebním dárkem zamíří třeba po ránu na Veselsku, kde máme 313 žen s tímto jménem, na Kyjovsku dokonce 454. To je důkaz toho, že Petry vévodí jižní Moravě, na Břeclavsku jich máme 535 a vrcholem je Horodnínsko, kde jich je 594. Tak i tam blahopřejeme. Na dnešní den, tedy 17. srpen, připadá den second handu. Ano, těch obchodů s oblečením z druhé ruky, u nás velmi populární obchody. Na 17. srpen připadá také den uznání černých koček, jejichž pověst je pošramocená mnoha pověrami. No, aby toho nebylo málo, tak také tady máme dneska den s docela netradičním názvem Miluj své nohy. Většina z nás totiž o svých nohách dvakrát nepřemýšlí, dokud nás nezačnou bolet nebo necítíme kolegovi moty nohy. Den Miluj své nohy tuto myšlenku obrací na ruby, vyzývá nás, abychom dostatečně ocenili a pečovali o části těla, které nás nesou životem. Nohy tvrdě pracují den co den, ať už chodíme, běháme nebo jen stojíme v klidu a rozhodně si zaslouží každodenní péči. Vy, kteří dnes a denně používáte nohy v práci, číšníci v různých fabrikách, prostě kdekoliv, pošťáci, pošťačky, doručovatelé, vy určitě víte, o čem hovoříme. Tak v pondělí 17. srpna den s netradičním názvem Miluj své nohy, tak jim třeba klidně poděkujme. No a dnes slaví narozeniny hned dvě výrazné hudební osobnosti. Jedna patří ke zlatým osmdesátkám, druhá ovládla hitparády o více než 30 let později, Belinda Carlisle a Kid Leroy. Jejich velké hity si připomeneme právě teď. 17. srpna roku 1958 se narodila americká zpěvačka Belinda Carlisle. Její hit z roku 1987, Heaven is a Place on Earth, se umístil na prvním místě v amerických i britských hitparádách a dodnes je neodmyslitelnou součástí zlatých osmdesátek. No a 17. srpna roku 2003 se pak narodil australský zpěvák a rapper Kid Leroy. Právě tento jeho song s názvem Stay, na kterému mimochodem sekundovali Justin Bieber, se v roce 2021 udržel na prvním místě americké hitparády 7 týdnů po sobě. Takže v pondělí 17. srpna gratulace Belindě Carlisle i Kid Leroyovi. No ale Miley Cyrus teď už míří Petrám, které dneska v úhru nového pracovně prázdninového týdne slaví svátek. Rádio Jich.

0: Kořeněné kočky Spice Girls Wannabe, my jsme dnešní pondělní ranní jízdu okořenili taky ranním tématem, respektive vašimi zkušenostmi z dovolených, protože jsme se ptali, jestli se vám na dovolené stalo, že jste si s někým jazykově vůbec nerozuměli, že jste si chtěli objednat večeři a místo toho málem dostali něco úplně jiného. Tak kdy vás cizí jazyk dostal do úzkých a jak jste to nakonec zachránili? Ruce, nohy, pantomima, překladač v telefonu, nebo jste prostě ukázali prstem a doufali v nejlepší?
1: Napsala námitka: dobré ráno, není to úplně zdovolené, ale hned jsem si vzpomněla na dvě situace, kdy domluva ne a ne klapnout. Kdysi dávno k nám do firmy přijel holandský kamioňák mluvící pouze německy. Jela jsem zrovna nakupovat a protože byla firma na konci města, nabídla jsem mu německy, zda nechce něco koupit, jakože bych mu něco donesla. Bohužel z toho vylezlo, že se ho ptám na to, jestli on nechce něco koupit nám. Chudák se chvíli smál, pak řekl, že jo, a nakonec nám koupil balení kafe, takže tady to dopadlo celkem dobře. No a druhá událost, to bylo, když jsme přijeli do zaplaceného rekreačního domečku na Blanensku na Dovču. 4 rodiny, narvaná auta dětská, jídlem a pejsky. A z domečku se vyklubalo cosi podobného z kladce a z kanzenu. No a pán, starší majitel, ne a ne pochopit, že tohle to fakt neklapne. Chvíli to vypadalo, že my mluvíme španělsky a on čínsky. Každopádně jsme si po ani ne jednodenním pobytu přivezli ještě suvenýr v podobě střevních potíží. Krásný den, Jitka. No, tak to máme jednu pozitivní, jednu negativní zkušenost, aspoň něco.
0: Co i však, která se taky přidává k rannímu tématu, v restauraci ve Španělsku jsem chtěla říci, že chceme zaplatit. Spletla jsem si slovíčka a řekla jsem, chceme koupit, místo chceme platit. Číšnice se hned zeptala, co chci koupit. No tak jsem rozhodila rukama a řekla všechno. Ona, že mi zavolá majitele. V tom mi to došlo naštěstí dřív, než jsem koupila nedorozuměním ten hotel.
1: To by se hezky prodražilo. Píše nám taky Ital Makaronek, čau rádio jich, to už je dávno, když jsem začal jezdit do Itálie, tak jsem jim to plynule italsky namaloval. Dnes už jak se jakž takž domluvím, takže přeju krásný den, Makaronek. No jak se prosím tě maluje italsky, to tam jako předvedeš rukama ty
0: speciální barvičky.
1: Jo, jasně, takže nějakou italskou.
0: Ale vidíš, jak jsou šikovní ti Moraváci, prostě si dokáží poradit stejně jako Joška. My jsme se dneska ptali v rámci ranního tématu, stalo se vám, že jste se na dovolené prostě nedomluvili a může se stát i něco obdobného vám, stejně jako Joškovi, který píše, nedomluvil jsem se, ano, ale jen s vlastní ženou. Ona hadírky, šminky a podobné srajdy a já radši motorové skútry, auta a čumendu na krásné okolní bytosti a tak dále. No, dokonce dovče jsem měl jen špagety a někdy s kečupem. Zdravím z Kyjova, Pepino, my tebe taky a moc děkujeme. Nečekali jsme, že když se budeme ptát, jestli se na dovolené nedomluvili skrz nějaký ten jazyk nebo něco, že přijde i takový případ, že se člověk dokáže na dovolené, na které se celý rok těšíš, domluvit s vlastní ženou.
1: Občas ta komunikace vázne tam, kde to nejméně čekáš.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
3: Rád bych si koupil cukr.

0: čerstvé pondělní jomoravské zprávy za ten 17. srpna. A kromě toho se dozvíte, že brněnské stromy jsou v nejhorším stavu za posledních 40 let.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
5: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Ha, nábytek Očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
2: Hezké srpnové pondělí, máme minutku po deváté.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: V Kyjově dnes začínají dvě nové dopravní uzavírky a brněnské stromy jsou v nejhorším stavu za posledních 40 let. V Kyjově dnes začínají dvě dopravní uzavírky, které se dotknou řidičů i chodců. Kvůli stavbě teplovodu se až do 11. září úplně uzavře parkoviště za Kotelnou v Kolárově ulici. Držitelé parkovacích karet mohou mezitím stát také na Masarykově náměstí. Druhé omezení čeká Čelakovského ulici mezi Svatoborskou a nájezdem k sídlišti Maximiliana Švabinského. Kvůli výkopovým pracem na inženýrských sítích bude tento úsek zcela uzavřený do 31. srpna. Brněnské stromy jsou kvůli letošnímu horku a nedostatku deště v nejhorším stavu za posledních 40 let. Správa zeleně proto nasadila 7 cisteren denně, které do ulic rozvezou kolem 40 tisíc litrů vody. Spotřeba je proti dlouhodobému průměru až o 200% vyšší. Nejhůř extrémní vysychání a rozpálenou půdu zvládají starší a větší stromy. Správci jim kromě zalévání pomáhají také kypřením půdy nebo hloubkovými injekcemi. Skutečný rozsah škod se pravděpodobně ukáže až příští rok.
3: Rádio Jih, počasí.
2: Tak po ránu nám sem tam aspoň trošku něco napršelo a měli jsme zataženo. Teď dopoledne očekávají meteorologové, že se oblačnost začne částečně protrhávat, ale odpoledne očekávají od západu četnější a intenzivnější přehánky, které budou doprovázené bouřkami, jež mohou být lokálně i silné. Teploty dnes maximálně do 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně letních 29. Aktuálně v Boleradicích, kam vás zdravíme, měříme 22, 23 máte v Archlebově a Slavičíně. Zdravíme také do Břeclavy, kde rtuť teploměru aktuálně ukazuje na 24 stupňů Celsia.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: Zdravíme na cesty na dálnici D1 na 226. kilometru směrem na Ostravu.

0: Taky Dermot Kennedy. A samozřejmě v úvodu nového pracovně prázdninového týdne i Verča. Ahoj!
1: Ahoj!
0: My vás za chviličku vezmeme na výlet, protože ve Vídni se jeden pouliční houslista postaral o vystoupení, které tamní policista jen tak nerozdýchá. Místo přídavku totiž přišlo několikanásobné kousnutí do nohy.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin a 19 minut, pondělí 17. srpna, míříme do Vídně, kde se ukázalo, že pouliční hudba může mít opravdu ostré tempo. 55-letý houslista, mimochodem ze Slovenska, se podle rakouských médií dostal do konfliktu s policisty, kteří ho chtěli legitimovat a zároveň ho požádali, aby přestal hrát. Muzikant se nejprve spouzel, nakonec ale policisty následoval na služebnu, protože se neměl prý jak prokázat nebo co, byly tam prostě nějaké problémy. No a tou cestou, necestou, přešel z hously na úplně jiný nástroj, na vlastní chrup, a jednoho z policistů hned několikrát kousl do nohy a zranil ho natolik, že ten rakouský policista musel ukončit službu a vyhledat lékařskou pomoc. Houslista si následně vyslechl obvinění kvůli odporu vůči státní moci a následně byl propuštěn a vyšetřování pokračuje na svobodě a prý to bude hodně tučné. No tak mám taky pocit, že ve Vídni tentokrát neřešili falešné tóny, ale spíš příliš ostré zuby.
1: Ale ještě a do nohy, víš.
0: Možná, že jestli ještě někdy bude moc tam hrát, tak bude muset asi třeba nasadit si košík a předložit třeba a nevím, potvrzení o očkování proti steklině. To všechno může přijít.
1: Myslím, že tam už si nezahraje, pan.
0: Tam skončil.
1: No, ale
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Ale?
1: Chtěla jsem jenom říct, že zvláštní, že do nohy, že máš toho člověka po ruce, jako kousneš třeba do ramena, ne do nohy.
0: A to právě dělají všichni, tak on si řekl, udělám to trošku speciálně.
1: Já?

0: Gaga, Lady. 9:30, hezké pondělí.
1: No a protože se dám pobalu, ale jistě blíží škola, tak já za chvilku
0: budu mít... To nechcou, ale školáci slyšet.
1: Nechcou, no, ale rodiče myslím, že už aj jo. No a já právě pro rodiče budu mít za chvilku takový malý tip do začátku školního roku.
0: No a možná, že ten začátek nového školního roku bude trošičku horký, protože to tak vespěs kolikrát bývá, že se člověk po těch 2 měsících musí zase naučit pilně pracovat a študovat, tak aby u vás nebylo příliš horko, nezapomeňte, stále soutěžíme o klimatizaci.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: na ty má na rádiu jejich základečku Peter Bič projekt a nebo Poetika a blízko.
1: A blízko je taky nový školní rok. A já mám radu pro ty rodiče, jak jsem říkala.
0: Mami, furt mě to nepřipomínej! No, už to zažila?
1: Ne, já mám teďka, mě čeká první školní rok, tak, no, tak my ale... máme ještě to natěšení.
0: Aha, takže tam je mami, už aby to bylo.
1: No, tam je to ještě dobré, příští rok myslím, že už bude hůř. No a teďka samozřejmě pediatři a tak bijou na poplach, protože prý největší problém prvního školního týdne vůbec není nový učitel, nová třída, prostě nějaké nové prostředí, ale je to spánek, přesně nedostatek. 8 z 10 teenagerů v Americe prý nemá dostatek spánku a podobně je to taky u nás. No a tím, že jsme přes leto všichni zvyklí chodit spát pozdě a tak, tak se nám ráno nechce vstávat. No a oni právě říkají ty pediatři, že je dobré ty děti na to začít připravovat už teďka, těch 14 dní před, abys to neudělala jako chvilku předtím, že prostě tak a ty jdeš spát o 3 hodiny dřív, ale že jakoby ode dneška by se to mělo posouvat vždycky o 15 minut. Takže jo, dneska o 4 hodiny dřív, zítra zase víš a tak, aby se na toto tělo zvyklo.
0: Tak a komu se to podaří, tak ten dostane od rády jejich diplom.
1: Jo, já bych
0: že přesvědčil to své dítě, aby šlo prostě spát dřív. Ale na stranu druhou, asi jste si toho všimli už všichni, že se ty dny začínají zkracovat, takže prostě máme dřív tu tmu, to světlo prostě mizí. Tak možná, že i to bude tak trošičku jako taková vábička na to, běž už do postele.
1: Jo.
0: Možná u těch menších dětí se ti to podaří, ale u těch starších asi horko těžko.
1: Právě jsem chtěla říct, že si myslím, že u těch malých to ještě není takový problém, ale pak jako u těch pubošů to nevím úplně, no.
0: Stejně jim řekneš, vem si ten tablet nebo telefon do postele, že? Ale hlavně už být v té posteli, že?
1: No nevím, ne, já ne. Já to tak určitě dělat nebudu.
0: Ne, tak nám prozrať ten návod, tak ty tady moralizuješ a říkáš co a jak, tak nám řekni, jak to budeš dělat ty.
1: Já ještě nevím, já teď to mám dobré, jak mám to dítě ještě malé, tak já čtu ty pohádky a tak, víš, tak já tam to ještě nemusím řešit, no.
0: A teď je to pohádku, Kárkonce, no, že čteš pohádky.
1: Fakt
0: jo.
1: Teďka čtem Včelí medvídky.
0: Na kecej.
1: No.
0: Je tam jak je ten Pučmelou.
1: Brumde a Čmelda a je tam aj Pučmelou, tak.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tak všechno mám.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Z rádia jich přejem hezké pondělní dopoledne. Snad jste si ten týden pěkně nastartovali. A i kdyby náhodou ne, tak nevadí. My vám s tím nastartováním

0: trusí za 4,8 milionu korun.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
2: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
5: Za minutku bude 10 a z rádia jich přejeme krásné pondělí.
0: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
6: Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun a nová část dálnice D49 ulevuje obcím, provoz překonal loňská čísla. Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun. Díky tomu se podařilo vybudovat novou pozemní komunikaci, 11 parkovacích míst a podzemní kontejnery. Vyřešit se museli také majetkové poměry, jelikož někteří místní obyvatelé neoprávněně užívali městské plochy jako své. Opravená část se nachází mezi bývalou židovskou obcí a zámeckým areálem. Radnice vyzdvihuje zejména větší komfort pro místní obyvatele. Nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem a Frištákem využívalo v červenci téměř 12 000 aut denně. Proti loňským skoro 8 tisícům na tehdy otevřené části dálnice je to zhruba o 4 000 vozidel více. Nové pokračování od Martinic k Frištáku se řidičům otevřelo 20. června po letech průtahů. V Martinicích už podle starosty doprava polevila a místním se například výrazně snáz výjíždí z vedlejších ulic. Skutečný rozdíl ale obec očekává až po prázdninách, protože provoz teď ovlivňují další omezení a dočasné semafory.
0: Rádio Jih, počasí.
5: Dneska převážně zataženo, ale přechodně se nám oblačnost může protrhávat. No a odpoledne očekáváme četnější a intenzivnější přehánky místy doprovázené i bouřkami. Teploty až 30 stupňů v Jihomoravském a až 29 ve Zlínském kraji. No a aktuálně Brno, Kněžďub, Velké Pavlovice a Topolná hlásí 21 stupňů Celsia.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih, doprava.

Moravy. No a míříme teďka do Brna, protože brněnští strážníci řešili během soboty hned dva muže, kteří se měli na veřejnosti ukájet. První případ se stal odpoledne v Jundrově, kde hlídku přivolala jedna kolem jdoucí žena. 40-letý muž ležel podle ní v trávě se staženými kalhotami a masturboval. Po příjezdu strážníku ale tvrdil, že rozhodně nic nedělal. No a večer potom v centru města upozornila na podobné takové chování mladá dívka, která seděla na lavičce s kámoškama a strážníci druhého muže podle popisu rychle našli. No a ten jim ale pro změnu vysvětloval, že se obnažil jenom proto, že mu bylo horko, že se potřeboval ochladit. No, oba muži nakonec skončili

0: můžou se zdát už trošku dlouhé, tak se taky někdy po cestě mohlo stát, že už vám došly nápady, kam s dětmi jak je zabavit a co s nimi podniknout. Tak my pro vás budeme jeden takový nápad mít, protože na zámku v Uherském Ostrohu teďka místo klasické prohlídky čekají na děti kouzla, úkoly a taky různé pohádkové bytosti a za zámeckými zdmi možná potkají i krále anebo kouzelníka. Co, kdy, kde a jak si prozradíme tady u nás na rádiu jich už za několik málo minut. Hezké dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: www.jich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.

0: co budeme dělat, kam dneska vyrazíme. Tak jestli už vám dochází nápady kam s dětmi, tak zkuste zámek v Uherském Ostrohu. Každé úterý a čtvrtek tam v srpnu pořádají pohádkové prohlídky pro děti od 4 let a místo běžného výkladu je čekají úkoly, tajemství a taky třeba setkání s králem, kouzelníkem, šaškem anebo kovářem. Prohlídka vede až do zámecké věže a začíná vždycky v 10 dopoledne a ve 2 odpoledne. Takže jestli chcete dětem na chvilku vyměnit prázdninovou, někdy třeba už nudu za pohádkové dobrodružství, tak Uherský Ostroh může být jeden takový dobrý tip. No a na rádiu jich už za okamžik taky další skvělá muzika, tak si ji užijte.
1: Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cimbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

ránu přeje ze studia Rádia Jih hezké pondělí. Ať jste v práci, na cestách, doma nebo i kdykoliv jinde, tak vám přejem, ať ho hezké máte to pondělí a budeme vám taky posílat další várku muziky. Bude to například Bebe Rexha s hitem Sad Girls. Kapela Krištof přidá jej v Hollywood.

0: se ale využívají nejméně. Tak například o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia jejich podání Vojtyho Šlejška. Hezké dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Za 2 minutky bude 11 z Rádia X. Vám přejeme krásné dopoledne.
5: Rádio X. Jihomoravské zprávy.
6: Města na jihu Moravy investují miliardy korun, dotace ale využívají nejméně a zvonice v Uhersko-Hradištských VSK se po téměř 2 letech zbaví lešení. Jihomoravská města v posledních 4 letech nadprůměrně investovala, v porovnání krajů ale na investice čerpala nejméně dotací. Hodonín jen loni vložil do investic 291 milionů korun a od roku 2021 snížil dluh z téměř 25 na necelé 2 miliony. Břeclav naopak celé období hospodařila se schodkem a loni dala na investice a opravy 330 milionů. Její zadlužení zvýšila hlavně více než 500 milionová rekonstrukce bazénu a koupaliště. Brno bylo všechny 4 roky v přebytku a loni investovalo 7,7 miliardy korun, tedy téměř 34% všech výdajů. Za celé období získalo Brno na investičních dotacích zhruba 2 miliardy korun. Zvonice v Uhersko-Hradišťských VSK se po téměř 2 letech zbaví lešení. Její rekonstrukci výrazně protáhla nadměrná vlhkost a narušená statika, kvůli kterým hrozila stavbě z druhé poloviny 19. století i demolice. Zdivo se ale podařilo vysušit a zpevnit, nyní se dokončuje fasáda, nové okenice, okapy a příprava elektroinstalace pro budoucí osvětlení. Oprava vyjde přibližně na 600 tisíc korun, polovinu pokryje rozpočet místní komise VSK. Hotovo má být do slováckých hodů, které se uskuteční poslední srpnový víkend.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Dneska očekáváme převážně zataženo, přechodně se nám ale oblačnost může i protrhávat, no a odpoledne očekáváme četnější a intenzivnější přehánky, místy doprovázené i bouškami. Co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska až 30 stupňů a ve Zlínském 29. No a v tuto chvíli Kyjov, Čejč, Brumovice hlásí 22 a Polešovice 23 stupňů Celsia.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih, doprava.

0: tak tady dejte pozor. Celkově buďte na slunecích opatrní a ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia jich přejem šťastnou cestu a dobře dojďte.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

14 minut po 11. ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a o pořádné překvapení se policistům na Zlínsku postaral jeden cizinec, který u nich v noci sám on u nich dobrovolně zastavil a požádal o pomoc s koupí dálniční známky. No jenomže to jeho chování hlídce nějak nesedělo.

0: protože on prostě sbírá všecko. Dopadlo to tak, že muže i ženu nakonec policisté převezli do Brna a oba skončili ve vazbě. Co k tomu říct? Jak se říká, kdo chce kam, pomozme mu tam. A my si pomůžeme k dobré náladě další muzikou. Tady je DJ Bobo a 90kové Everybody.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Na rádiu je Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. Další muzika už za malou chvilku. No a na chvilku pryč od hledaných lidí a exhibicionistů v centru města. A pojďme za zvířaty. A za velkými zvířaty.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: Jich.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: nejnovější modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

z Německa. No ale ještě to není všechno. Brno totiž navíc dál připravuje výměnu z Indonésií, odkud by měly dorazit ještě další dva geneticky cenní tygři. V zoo teďka žádný tygr sumaterský není, poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. No a že budou tygři

0: 400. Takže my přejeme z rádia, ať se všechno povede, ať jsou převozy co nejklidnější a všechno to vyjde, jak má. No a na celou jižní i jihovýchodní Moravu teď posíláme kabáty.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělního Moravské zprávy Rádia Jih a v nich nám prozradí třeba to, že brněnská Slatina dostane nový kulturní sál za 292 milionů korun.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Máme minutku po 12. a z rádia Jih přejem dobrou chuť.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Brněnská Slatina dostane nový kulturní sál za 292 milionů a u sportovního areálu Baťov v Otrokovicích roste nová pergola za téměř 900 tisíc korun. Brněnská Slatina je po zhruba 10 letech příprav blíž novému kulturnímu sálu za 292 milionů korun. Radní schválili výběr zhotovitele a stavba by mohla začít už letos na podzim, hotová má být přibližně za 2 roky. Nová budova nabídne multifunkční sál, kavárnu i zázemí pro dětské volnočasové aktivity. Přestěhuje se tam také knihovna Jiřího Mahena nově do bezbariérových prostor. Součástí projektu budou i parkovací místa na povrchu a v podzemí. U sportovního areálu Baťov v Otrokovicích roste nová pergola za téměř 900 tisíc korun. Hotová má být do konce prázdnin a sloužit bude jak proti nepříznivému počasí, tak pro útěk před vysokými letními teplotami. Na místě se také rozšíří zpevněná plocha a přibude osvětlení. Místo bude sloužit například pro diváky sportovních utkání, ale i široké veřejnosti či samotným sportovcům. Nové zázemí bude bezbariérové.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy nám převažuje oblačno až zataženo. Během odpoledne očekáváme od západu přehánky. Srážky můžou být i intenzivnější a doprovázené bouřkami. Během večera postupně zase ustanou a začne nám taky ubývat oblačnosti. Teploty vyšplhají v Jihomoravském kraji až ke 30 stupňům a ve Zlínském k 29. No a právě teď, 3 minutky po 12. v Bučovicích a Strážnici máte 24 stupňů, Podivín hlásí 25 a Uherské Hradiště 26 stupňů Celsia.
9: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké, teď už odpoledne.

0: vašeho času. A teda domů si přivezete bioplody na třeba marmeládu. Podrobnosti na vlnách rádia jich za pár minut. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Asi.

ještě o něco víc. V Sadechu Blatničky totiž znovu začal samozběr rakytníku. Návštěvníci si v certifikovaném ekologickém sadu sami nastříhají větvičky z plody a nůžky si ani nemusíte vozit, protože vám je půjčí přímo na místě. Zhruba 15 větviček váží kilo a podle pěstitele Josefa Kolinka je člověk zvládne nazbírat asi za minutu. A

0: můžete do Blatničky přijet až do konce září. Takže pokud máte v plánu nějakou tu rakitníkovou marmeládu nebo sirup nebo třeba likér, tak šup do Blatničky. No a na rádiu jich nás teď čeká další muzika, takže tady jsou Činasky a jejich slovenský klín.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že u nás můžete vyhrát klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: chladění přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

za to. No a pokud jste z Hovoran, anebo tam tudy jezdíte, tak bacha. Úsekové měření je tam ode dneška už v provozu, no a obec připomíná pár věcí k tomu. 50 samozřejmě neplatí jenom tam, kde nás hlídá radar, ale v celé obci, takže smyslem není před tím měřením přibrzdit a potom zase zrychlit, ale jezdit bezpečně celou obcí. Taky připomínají, že samotné zařízení instaloval městský úřad Kyjov a taky ho kompletně spravuje, takže obec měření neprovozuje, nespravuje ani neřeší případné

0: tak nějak přibližně, a končí kousek před obecním úřadem. Můžeme si o tom myslet, co chcem, ale tady na tom úseku to prostě je a teď už i v provozu, takže myslet na to a taky teda na to, že 50 je v celé obci, tak ať nedojde k nějakým zbytečným problémům a neštěstím, tak dodržovat v celé obci 50. No a teď už pojďme na rádiu zpátky k muzice za okamžik. Pecka Little Help.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dálnice D49 ulevuje obcím. Provoz překonal loňská čísla. O tom a nejen o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia jejich podání Vojty Ošlejška. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné pondělní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
5: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
6: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Z rádia jich přejem krásné pondělí, máme přesně 13 hodin.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun a nová část dálnice D49 ulevuje obcím, provoz překonal loňská čísla. Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun. Díky tomu se podařilo vybudovat novou pozemní komunikaci, 11 parkovacích míst a podzemní kontejnery. Vyřešit se museli také majetkové poměry, jelikož někteří místní obyvatelé neoprávněně užívali městské plochy jako své. Opravená část se nachází mezi bývalou židovskou obcí a zámeckým areálem. Radnice vyzdvihuje zejména větší komfort pro místní obyvatele. Nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem a Frištákem využívalo v červenci téměř 12 000 aut denně. Proti loňským skoro 8 000 na tehdy otevřené části dálnice je to zhruba o 4 000 vozidel více. Nové pokračování od Martinic k Frištáku se řidičům otevřelo 20. června po letech průtahů. V Martinicích už podle starosty doprava polevila a místním se například výrazně snáz výjíždí z vedlejších ulic. Skutečný rozdíl ale obec očekává až po prázdninách, protože provoz teď ovlivňují další omezení a dočasné semafory.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Venku nám převažuje oblačno až zataženo. Během odpoledne očekáváme od západu přehánky. Srážky můžou být i intenzivní a taky doprovázené bouřkami. Během večera postupně zase ustanou a začne nám i ubývat oblačnosti. No a co se teď

0: stupňů a po 26 měří Modřice, Prušánky i Moravský Žižkov.
1: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Všechny řidičky a řidiče taky zdravíme na cesty a opatrně v tuto chvíli na Hodonínsku, v Brně, na D1 a D55. Na Hodonínsku v Dubňanech v Hornické ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky a provoz je tam částečně omezený.

byla dočasně v poutech, dokud se neuklidnila. Případem se teďka budou zabývat úředníci, a to kvůli podezření z přestupků proti veřejnému pořádku a narušení občanského soužití.

0: brněnským nádražím. Každopádně do Brna míří po naší frekvenci 105 na FM pozdravy a stejně tak do celého jihomoravského i zlínského kraje. Další pondělní hity tady jsou.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: dvě minuty. Srnče už bylo ale vysílené a navíc mělo tržnou ránu na noze, takže hasiči ho vytáhli do bezpečí a potom předali mysliveckému hospodáři, který se o zraněné zvíře postará dál. No tak my přejeme hlavně brzké uzdravení a z playlistu rádia jich posíláme další pondělní muziku, tady je.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě

0: 20. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Nábytek Očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: pondělí, krásné pondělní odpoledne přijem z rádia jejich, tohle Alex Warren a Fever Dream a naproti mě Vlastia Macík.
1: Ale nazdar.
0: Ale nazdar.
1: Ahoj Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jejich.
0: Vítej nám zpátky.
1: Ano, já bych vám chtěl ukázat, prosím vás, krásnou fotku z toho mého tripu, tak se dobře teďka podívejte na mikrofon, Verča se podívá aspoň takhle přesto, tak prosím vás.
0: Je tam, prosím vás, jsou tam stromy, je tam voda, je tam...
1: Skály jsou tam.
0: Taky, a to vzadu to je nějaký mostek, nebo se mi to
1: vzadu,
0: zdá?
1: Vzadu, ano, to je vzadu, ano, to se ti zdá, to jsou jenom telegrafní dráty.
0: Jo, takhle, no, tak já jsem myslel, že tam nějaká lávka, nebo tak nic.
1: Ale byla tam, jakože pak tam byl dál trošku železniční most a musím říct, že člověče, místy jsem si připadal, že jsem zase v Norsku.
0: Yeah.
1: Jako úplně jsem říkal, tak toto je mazec teda. Takže super, zdravím všechny na Slovensku, které jsem potkal, zvláště ty slečny, víš co, v tom
0: no
1: vlaku
0: jistě,
1: jedeš, jo. A teďka není možnost nikam utéct, aby si tobě nějaká hezká Slovenka nepřisedla, že jo.
0: A když není potom, možnost, a když prostě
1: potom, není. A když potom odchází a řekne dovidenia, tak já úplně akci.
0: Vlastně se rozteče. No tak ale to tím pádem teda, ty jsi to hezky začal, s tím souvisí to, ty dvě slova, co já jsem ti tady dneska nachystala.
1: Ano, ano, pojď.
0: Takže, a ne devop.
1: Dene vop, povedená.
0: A nelovod.
1: Dovolená.
0: Ano, byla? Byla
1: výborně. Povedená. Fakt to bylo moc super, jak jsem říkal, tak se medvěda jsem teda nepotkal. Jak teďka vidím všude.
0: To jako,
1: a nepotkal jsem tam ani miliony lidí. A to je úplně dobře.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Za nějakých 20 minut budeme číst jména oslavenců, kteří dneska oslavují buď to svátek, což jsou Petry, nebo narozeniny, tak jejich jméno, pouze jméno, příjmení a město nebo obec, kde bydlí, pošlete na 606 703 889. Tak a co si zahrajeme po 14. bude Harley, Proč pocit mám? Dáme si taky Hanson, jejich Mbap. A co se týká něčeho novějšího, tak bude Kygo, Save My Love. Vojta Ošlejšek má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že zvonice v Uherskohradišťských Veskách se po téměř 2 letech zbaví lešení, tak si počkejte na podrobnosti, já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Hezké odpoledne, necelá minuta a bude 14 hodin.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Města na jihu Moravy investují miliardy korun, dotace ale využívají nejméně a zvonice v Uhersko-Hradištských VSK se po téměř 2 letech zbaví lešení. Jihomoravská města v posledních 4 letech nadprůměrně investovala, v porovnání krajů ale na investice čerpala nejméně dotací. Hodonín jen loni vložil do investic 291 milionů korun a od roku 2021 snížil dluh z téměř 25 na necelé 2 miliony. Břeclav naopak celé období hospodařila se schodkem a loni dala na investice a opravy 330 milionů. Její zadlužení zvýšila hlavně více než půl miliardová rekonstrukce bazénu a koupaliště. Brno bylo všechny 4 roky v přebytku a loni investovalo 7,7 miliardy korun, tedy téměř 34% všech výdajů. Za celé období získalo Brno na investičních dotacích zhruba 2 miliardy korun. Zvonice v Uhersko-Hradišťských VSK se po téměř 2 letech zbaví lešení. Její rekonstrukci výrazně protáhla nadměrná vlhkost a narušená statika, kvůli kterým hrozila stavbě z druhé poloviny 19. století i demolice. Zdivo se ale podařilo vysušit a zpevnit, nyní se dokončuje fasáda, nové okenice, okapy a příprava elektroinstalace pro budoucí osvětlení. Oprava vyjde přibližně na 600 tisíc korun, polovinu pokryje rozpočet místní komise VSK. Hotovo má být do slováckých hodů, které se uskuteční poslední srpnový víkend.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: V Tvrdonicích měříte aktuálně 28 stupňů Celsia, ve Starém městě u Uherského Hradiště v Otrokovicích a v Brně máte 27 stupňů. Převažovat zítra bude oblačno. Ráno krátce polojasno až skoro jasno. Místy se mohou objevit přehánky, které se zpočátku odpoledne vytratí. Později odpoledne a večer bude převažovat zataženo a v noci budou postupně na větší část území přibývat srážky. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
8: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme se podívat také na silnice. Na dálnici D2 na 60,5 kilometru směrem od Bratislavy na Brno stojí porouchané nákladní auto, dejte tam pozor. V Brně v Charbulově ulici se dořešuje nehoda cyklisty s chodcem, počítejte se zdržením. A na trase mezi Zlínem a Březnicí na kruhovém objezdu došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě zasahují záchranné složky, projíždějte s opatrností. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme Walk the Moon nebo taky Edvarda Majevu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ve 14 hodin 8 minut. Co si budeme, nositele jména Petra máme dost, teď jen potřebujeme doplnit seznam dnešních narozeninových oslavenců. Tak pokud znáte někoho, kdo dnes 17. srpna oslavuje narozeniny, pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889. Ještě jednou pouze jméno, příjmení a kde bydlí oslavenec na číslo 606 703 889 bez zbytečné omáčky a my potom toho jeho jméno nebo její jméno přečteme samozřejmě tady u nás v rádiu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Petro, Peťule, Milica, k dnešnímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hlavně naší kolegyňce Peťulce Vaďurové, Vaculíkové, do Zlína, potom Petře Sedláčkové, Petře Benešové, Petře Rybecké a Petře Bíčkové, potom také Petře Vítkové do Těmic a Petře Kunoviánkové do Moravského Písku a gratulujeme i tobě, kdo dnes 17. srpna oslavuješ narozeniny, stejně jako Miroslav Šmitke z Uherského Hradiště nebo Alča Zajícová ze Slavkova.

0: mimo jiné den second handu, den černých koček a den vanilkového pudinku. Dnes 17. srpna se narodil Robert De Niro, legendární herec a dvojnásobný držitel Oscara. My si na rádiu jich dáme myšlenku z jeho slavného projevu k absolventům umělecké školy, ve které naráží na herecké konkurzy, ale pozor, platí to pro cokoliv v životě. Odmítnutí nebo nezdar není konec světa, je to jen signál, že se má člověk otřepat a jít zkusit další příležitost. Tak pojďme na něj. Pokud to neskusíte, nikdy neuslyšíte odpověď. A to nejhorší, co se vám může stát, je, že vám řeknou ne. Ale pak jdete dál a zkusíte to znovu. No a když máme ten den černých koček, dáme si jeden fórek na toto téma. Včera mi přiběhla černá kočka přes cestu, vypráví chlápek v hospodě. Takže smůla? Ani bych neřekl. Na vlastní oči jsem konečně viděl Naomi Campbell.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: právě teď. Tak rozhodně poslouchejte. Baronka skončila bez vážných incidentů. Policisté ale během 6 dnů řešili přes 300 přestupků. Jeden z řidičů navíc ráno nadýchal přes 2,5 promile. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jich. Po dalších 3 hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: Rádio.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.

0: Rádio Jižní Moravy. Letošní Banumček Rally Zlín se podle policie obešla bez mimořádných událostí a vážnějšího narušení pořádku. Po frekvencích rádia jich proto teď míříme do Zlínského kraje, kde nás ladíte na 98 FM a 96,9 FM. Bezmála 300 policistů, ale během 6 dnů řešilo přes 300 přestupků. Nejčastěji příliš rychlou jízdu. Téměř 100 řidičů zastavili právě kvůli překročení rychlosti. Jeden z nich projížděl Lhotou u Vsetína 90. Nejvýraznější případ ale zaznamenali v sobotu ráno v Podhradní Lhotě, kde řidič nadýchal 2,53 promile a přiznal, že před jízdou vypil 3 piva a 0,5 litru lihoviny. Speciální policejní linku k rally využilo téměř 80 lidí, kteří se ptali hlavně na dopravu a objížďky. Policisté navíc v neděli zajišťovali i průjezd závěrečné etapy cyklistického závodu Czech Tour. Tak do Zlína a okolí samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu. Už teď můžu slíbit Krištofy, anebo taky kapelou Phonom Blondes a jejich WhatsApp.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přespolní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jich.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: přijde taky Vojta Ošlišek, další humorovské zprávy a v nich mimo jiné informace o tom, že u sportovního areálu Baťov v Otrokovicích roste nová pergola za téměř 900 tisíc korun. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
2: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
7: Hezké pondělí odpoledne, necelé dvě minuty a bude 15 hodin.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Brněnská Slatina dostane nový kulturní sál za 292 milionů a u sportovního areálu Baťov v Otrokovicích roste nová pergola za téměř 900 tisíc korun. Brněnská Slatina je po zhruba 10 letech příprav blíž novému kulturnímu sálu za 292 milionů korun. Radní schválili výběr zhotovitele a stavba by mohla začít už letos na podzim, hotová má být přibližně za 2 roky. Nová budova nabídne multifunkční sál, kavárnu i zázemí pro dětské volnočasové aktivity. Přestěhuje se tam také knihovna Jiřího Mahena nově do bezbariérových prostor. Součástí projektu budou i parkovací místa na povrchu a v podzemí. U sportovního areálu Baťov v Otrokovicích roste nová pergola za téměř 900 tisíc korun. Hotová má být do konce prázdnin a sloužit bude jak proti nepříznivému počasí, tak pro útěk před vysokými letními teplotami. Na místě se také rozšíří zpevněná plocha a přibude osvětlení. Místo bude sloužit například pro diváky sportovních utkání, ale i široké veřejnosti či samotným sportovcům. Nové zázemí bude bezbariérové.
0: Počasí.
7: Tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy. V Dolních Věstonicích a v Žeravicích měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, v Bílovicích u Uherského Hradiště a v samotném Uherském Hradišti potom 28 stupňů. V úterý bude převažovat oblačno, ráno krátce polojasno až skoro jasno, místy se mohou objevit přehánky, které se zpočátku odpoledne vytratí. Později odpoledne a večer bude převažovat zataženo a v noci budou postupně na větší část území přibývat srážky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
9: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih. doprava.
7: A pojďme se podívat také na silnice. Na dálnici D2 na 2,5 kilometru směrem od Bratislavy na Brno havarovala v koloně dvě osobní auta. Kolona na místě sahá ke sjezdu na Modřice. Na dálnici D1 na 193,5 kilometru ve směru na Vyškov před sjezdem na Vídeňskou došlo v koloně ke střetu osobáku s nákladákem. Počítejte se zdržením. A na výjezdu z Uherského Brodu na Uherské Hradiště se střetlo osobní auto taktéž s nákladákem. Projedete jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: Vypadá to, že začátek 15. hodiny odstartujeme na rádiu Jih pořádně tvrdě s kapelou Nirvana. Neuvěřitelné. Každopádně, co nás tuto hodinu čeká, tak je také premiéra hitu, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, tak si na něj rozhodně počkejte. Já jsem Vlasta Macík a v tuhle tu chvíli vám z rádia jich posílám Nirvánu, jich Smells Like Ten Spirit a věřím tomu, že vás takhle při pondělku pořádně rozparádí.

0: Rádio Jižní Moravy, máme 9 minut po 15. Tohleto je Dermot Kennedy, za chvíli Marek Ztracený, nebo taky Zara Larsson. O čem bude řeč na rádiu Jih za nějakých 7 minut, budeme se pídit po tom, kolikrát v životě řešíme věci, které za to vůbec nestojí a dopředu a zbytečně se nad nimi stresujeme a trápíme. Tak přesně na toto téma bude další hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Držte vlnu na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítejte u dalšího dílu rubriky Rádia Jih, hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Dnes si v ní dáme pořádnou dávku psychické pohody a klidu. Připravte se, protože tahle písnička vám doslova pohladí duši a hodí všechny starosti za hlavu. Představujeme vám skvělou slovenskou kapelu Gladiátor a jejich pozitivní hymnu Všetko bude dobré. Proč si ji dát do uší? Zpívá se v ní totiž toto. Nerieš, neboj sa, to si sadně.

0: aj keď niekedy možno spadneš. Nesmieš sa už báť, vravím ti, nesmieš sa už báť. Kolikrát v živote řešíme veci, ktoré za to vôbec nestojí. Trápime sa dopředu a zbytečne sa stresujeme. Skupina Gladiátor nám ale s naprostou lehkostí pripomína jednu vec. Nerieš. Nemusíme mít pod kontrolou úplne všechno. I když občas se spadneme, život jde dál a ono si to nakonec sedne. A pak přijde ten nejkrásnější refrén, který bychom si měli opakovat každý den. Všetko bude dobré, všetko bude v kludě, můžeme ležet v tráve, žiť tento moment práve. Všetko bude dobré, všetko bude v kludě, aj naše těla, nahé, celý svět v rovnováhe. Tohle je přesně to pravé zastavení v dnešním uspěchaném světě. Žít přítomným okamžikem teď a tady. Uvědomit si, že i když nás občas potrápí lidská zloba nebo bouřka v životě, po každé bouřce zase vyjde sluníčko a my musíme jít dál. Jak zpívají kluci z Gladiátorů, po bůrke slnko príde, musíš ďalej ísť. Takže si tuhle písničku puste naplno, zhluboka se nadechněte, hoďte nohy nahoru a vylezte v duchu, nebo klidně i reálně, do té pomyslné trávy. Svět je v rovnováze a nakonec bude všechno dobré. Z rádia jich vám do uší posíláme další hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Tentokrát od slovenské skupiny Gladiátor. Všetko bude dobré.
1: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše. Zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Nejdeš, neboj sa to

Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to je Adele, Easy on Me. A co nás čeká za muziku? Už za chviličku bude Vic Field, taky bude Antrix, nebo budou Kaiser Chiefs a jejich Ruby. Rozhodně budeme mluvit také o tom, že pojízdné stánky s kávou se po dvou měsících vracejí do centra Brna. Ano, pod novou značkou dnes se znovu otevřeli na České a u hlavního nádraží. Podrobnosti uslyšíte po slibované trojce hitů pro dobrou náladu, tak držte vlnu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a z

0: Pokud rádiu jich posloucháte v Brně na 105.1 FM nebo do Brna často jezdíte nebo i občas a navíc jste milovníci kávy, dejte volume doprava. Kafe a pojízdné stánky jsou totiž zpět. Poprvé po dvou měsících si dnes můžete takto koupit kávu v centru Brna v ulici Česká a u hlavního nádraží. Koncept, který v Brně fungoval od roku 2008, se rozhodla znovu obnovit brněnská podnikatelka pod značkou Kofíčko. Problémy firmy Kofi začaly po změně vlastníka, kterým se stala skupina Twist v roce 2024. Námi oslovení zaměstnanci kavárence už od začátku roku setkávali se zpožděnými výplatami, franchisanti zase s chybějícími surovinami. Tak doufejme, že teď bude všetko dobré. Do Brna zdravíme, držíme pěsti a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 0800 345 678, protože od nás dostanete klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Budou taky vítat Teenage Dirtbag. A co se týká novějších věcí, tak bude Kamarád Be Mine. Vojta Ošlejšek má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, tak rozhodně poslouchejte, v nich mimo jiné informace o tom, že ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionů korun. Já jsem Vlasta Mancík, přeje vám krásné odpoledne, no a jenom ten, kdo volá, teďka nemusíte volat, až budou hrát dvakrát za sebou Činasky.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
3: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 19:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
6: Hezké pondělní odpoledne, bylo přesně 16 hodin.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun a nová část dálnice D49 ulevuje obcím, provoz překonal loňská čísla. Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun. Díky tomu se podařilo vybudovat novou pozemní komunikaci, 11 parkovacích míst a podzemní kontejnery. Vyřešit se musely také majetkové poměry, jelikož někteří místní obyvatelé neoprávněně užívali městské plochy jako své. Opravená část se nachází mezi bývalou židovskou obcí a zámeckým areálem. Radnice vyzdvihuje zejména větší komfort pro místní obyvatele. Nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem a Frištákem využívalo v červenci téměř 12 000 aut denně. Proti loňským skoro 8 tisícům na tehdy otevřené části dálnice je to zhruba o 4 000 vozidel více. Nové pokračování od Martinic k Frištáku se řidičům otevřelo 20. června po letech průtahů. V Martinicích už podle starosty doprava polevila a místním se například výrazně snáz výjíždí z vedlejších ulic. Skutečný rozdíl ale obec očekává až po prázdninách, protože provoz teď ovlivňují další omezení a dočasné semafory.
0: Rádio Jih. počasí.
6: Ve Vřesovicích a v Boršicích aktuálně měříte 29 stupňů Celsia, v Jalubí 28 a v Mikulově 24 stupňů Celsia. Převažovat zítra bude převažovat oblačno, ráno krátce polojasno až skoro jasno. Místy se mohou objevit přeháňky, které se zpočátku odpoledne vytratí. Později odpoledne a večer bude převažovat zataženo a v noci budou postupně na větší část území přibývat srážky. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
8: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih. Doprava.
6: Pojďme se podívat také na silnice. Na trase z Lednice směrem na Břeclav havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranné složky, projíždí se kyvadlově. V Brně v Černovické ulici u křižovatky se Svatopetrskou překáží porouchané nákladní auto. Pardon. Na místě počítejte s kratším zdržením a na Brněnsku na výjezdu z Modřic směrem do Ořechova bourala dvě osobní auta. Připravte se na zdržení. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu a posíláme Nelly Furtadovou a taky Tons and I.

0: 16 hodin 10 minut přesně, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. No a co nás čeká ve vysílání dál, to si řekneme právě teď. Leo Express poprvé zamíří přímo z Prahy do Brna. Od prosince chce na trasu nasadit dva páry vlaků denně. Má to ale několik ale. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc. A pozor, pokud by hráli Činasky dvakrát za sebou hit každý ráno, volejte studio 518 345 678, protože první dostane klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to stojí za to.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jen 18 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jižní Moravy. My vám za chvíličku pustíme MC Erika a Barbaru, jejich You Can Stop, ale teďka ta informace, na kterou čekáte. Leo Express se téměř po 15 letech chystá poprvé přímo propojit Prahu s Brnem. Podle návrhu nového jízdního řádu mají od 13. prosince jezdit dva páry vlaků denně se zastávkami také v Židenicích a Blansku. Cesta ale u některých spojů zabere přes 3, výjimečně i více než 4 hodiny. Mimo jiné kvůli dalším pobytům v Blansku a Svitavách. V Praze navíc vlaky nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale až v Holešovicích. Dopravce zatím novou linku oficiálně nepotvrdila, připomíná, že jde pouze o návrh jízdního řádu. Jeho konečná podoba má být známá v září. Tak doufejme, že to nebude drhnout a berme to pozitivně. Už jste si prošli Blansko a Svitavy, tak teď budete mít možnost.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: MC Erik a Barbara, jejich You Can Stop v 16 hodin 29 minut. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Slováckem se v sobotu proženou historická auta. 23. ročník soutěže veteráni Moravským Slováckem zavede posádky přes Uherské Hradiště, Strážnici, Bzenec i Kyjov. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc. Mezitím Rybičky 48, Axwell a Ingrosso, anebo taky Mark Korn a Semito.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. To známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Ha, ha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
6: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: si Despacito, ale teďka pozor, milovníci veteránů mají v sobotu 22. srpna o důvod víc vyrazit do ulic. 23. ročník soutěže Veteráni Moravským Slováckem totiž odstartuje v 10 hodin z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. Letos se mohou zúčastnit historická vozidla vyrobená až do roku 1960. Dopolední etapa povede přes Kunovice, Uherský Ostroh, Blatnici, Strážnici a Bzenec až do Kyjova. Odpoledne se veteráni vydají přes Milotice, Vracov, Bzenec, Polešovice a Boršice do Lázní Leopoldov na Smraďavce. Spanilé a orientační jízdy potrvají až do 18 hodin, tak věřím tomu, že to bude stát za to. My tam zdravíme, držíme pěsti, aby vyšlo i počasí, a za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-morava. Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cimbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: si to.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ano, je to česká písnička, tak kdyby náhodou hrála dvakrát za sebou, nezapomeňte, že máte volat do studia, protože když budete první, tak vyhrajete klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A bude taky BB Rexha, New Religion. Já jsem Vlastia Macík, za chvíli Vojta Ošlejšek, další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že města na jihu Moravy investují miliardy korun, dotace ale využívají nejméně. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu.

0: měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shuttle.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Hezké zatím ještě odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Města na jihu Moravy investují miliardy korun, dotace ale využívají nejméně a zvonice v Uhersko-Hradištských VSK se po téměř dvou letech zbaví lešení. Jihomoravská města v posledních čtyřech letech nadprůměrně investovala, v porovnání krajů ale na investice čerpala nejméně dotací. Hodonín jen loni vložil do investic 291 milionů korun a od roku 2021 snížil dluh z téměř 25 na necelé 2 miliony. Břeclav naopak celé období hospodařila se schodkem a loni dala na investice a opravy 330 milionů. Její zadlužení zvýšila hlavně více než půl miliardová rekonstrukce bazénu a koupaliště. Brno bylo všechny čtyři roky v přebytku a loni investovalo 7,7 miliardy korun, tedy téměř 34% všech výdajů. Za celé období získalo Brno na investičních dotacích zhruba 2 miliardy korun. Zvonice v Uhersko-Hradišťských VSK se po téměř dvou letech zbaví lešení. Její rekonstrukci výrazně protáhla nadměrná vlhkost a narušená statika, kvůli kterým hrozila stavbě z druhé poloviny 19. století i demolice. Zdivo se ale podařilo vysušit a zpevnit, nyní se dokončuje fasáda, nové okenice, okapy a příprava elektroinstalace pro budoucí osvětlení. Oprava vyjde přibližně na 600 tisíc korun, polovinu pokryje rozpočet místní komise VSK. Hotovo má být do slováckých hodů, které se uskuteční poslední srpnový víkend.
3: Rádio Jih. Počasí.
2: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Sedleci u Mikulova teď měříte 31 stupňů Celsia, v Břeclavi a ve Zlíně 26, v Dolním Němčí potom 23 stupňů Celsia. V úterý bude převažovat oblačno, ráno krátce polojasno až skoro jasno. Místy se mohou objevit přehánky, které se zpočátku odpoledne vytratí. Později odpoledne a večer bude převažovat zataženo a v noci budou postupně na větší části území přibývat srážky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat také na silnice. Mám tady info o tom, že na nájezdu z Brna Výstaviště na dálnici D1 ve směru na Prahu blokuje pravý pruh spadané dopravní značení. Tak s tím počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám za volanty a nejenom za volanty posíláme Enrika Iglesiase a taky Michela Teo.

0: Pacientka v noci utekla z brněnské nemocnice zadním vchodem a cestou odstrčila vrátného. Daleko se ale nedostala. Strážníci vypátrali. Jak? Tak to vám na rádiu Jih řekneme po dalších dvou hitech. Pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno rádio Jih a my teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Útěk pacientky z jedné z brněnských nemocnic totiž řešili v noci na pondělí brněnští strážníci. 25-letá žena odešla zadním vchodem a při útěku odstrčila vrátného, který se jí snažil zastavit. Pracovník dohledového centra jí podle nemocničního oblečení brzy našel na kamerách a nasměroval hlídku k nedaleké zastávce. Žena nebyla viditelně zraněná a se strážníky spolupracovala. Ti v klidu doprovodili zpět do nemocnice, kde si ji převzala ošetřující lékařka. Co k tomu dodat, zřejmě přehlédla cedulku s ikonou kamery a nápisem, který mě pobavil během pobytu v obci Stratina na Slovensku, kde bylo napsáno: pokud vidíte tuto cedulu, my vidíme vás.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich před malou chvílí Xindl X. Škoda, že nám nezaspíval a nezahrál stejný hit ještě jednou, protože byste tak měli šanci vyhrát klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Pro jistotu mrkněte na www.radiojich.cz. No a co nás čeká ve vysílání dál? V Lednici se v sobotu budou loučit s létem ve velkém. Lázeňská kolonáda nabídne jarmark, cymbálovku, historické kostýmy i večerní poprokovou show. Tak držte vlnu na jihu, uslyšíte víc.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: uteklo to jako voda, za 14 dní je tady konec srpna a letních prázdnin, proto se teď po frekvencích rádia jich vydáme na jednu akci spojenou právě s koncem prázdnin. V sobotu 22. srpna už je lázeňská kolonáda v Lednici akcí Loučení s létem. Program začne ve 13 hodin jarmarkem, vystoupí také ženský sbor z Lanžhota a cymbálová muzika Kanafaska. Od 15:30 zahrají Old Stars Břeclav s muzikou Matěje Kurečky, děti pobaví klaunice Vicky a Kiki a v 17 hodin 15 minut přijde na řadu přehlídka historických kostýmů. Finále bude potom patřit od 18 hodin ABBA Rock Show. Součástí lednické sobotní akce Loučení s létem je také Den otevřených dveří v lázeňském domě Perla. Vstup na sobotní akci do Lednice je zdarma. Tak a to je ode mě pro dnešek všechno. Vlastě Mancík se loučí, přeju krásný podvečer a slyšíme se zítra ve dvě tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kůza v kudím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce chlíčit, a poučen historií lidství.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Brněnská Slatina dostane nový kulturní sál za 292 milionů a u sportovního areálu Baťov v Otrokovicích roste nová pergola za téměř 900 tisíc korun. Brněnská Slatina je po zhruba 10 letech příprav blíž novému kulturnímu sálu za 292 milionů korun. Radní schválili výběr zhotovitele a stavba by mohla začít už letos na podzim, hotová má být přibližně za 2 roky. Nová budova nabídne multifunkční sál, kavárnu i zázemí pro dětské volnočasové aktivity. Přestěhuje se tam také knihovna Jiřího Mahena nově do bezbariérových prostor. Součástí projektu budou i parkovací místa na povrchu a v podzemí. U sportovního areálu Baťov v Otrokovicích roste nová pergola za téměř 900 tisíc korun. Hotová má být do konce prázdnin a sloužit bude jak proti nepříznivému počasí, tak pro útěk před vysokými letními teplotami. Na místě se také rozšíří zpevněná plocha a přibude osvětlení. Místo bude sloužit například pro diváky sportovních utkání, ale i široké veřejnosti či samotným sportovcům. Nové zázemí bude bezbariérové.
0: Počasí.
6: Na jižní a jihovýchodní Moravě zítra očekáváme polojasno až oblačno, během dne postupně zataženo. Lokálně se mohou objevit také slabší přehánky. V Jihomoravském kraji naměříme maximálně 25, ve Zlínském 23 stupňů Celsia.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přespolní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Rádio Jih, počasí.
6: Moravo, další prázdninové pondělí běží, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno nebo polojasno a teploty od 12 do 15 stupňů. V úterý pak oblačno, později i zataženo a na větší území zvláště k večeru přehánky. Teploty od 22 do 25 stupňů.

0: Moravo, další prázdninové pondělí ve finále a kalendář prázdninových akcí stále nabitý. No a já z něj proto dnes vypíchnu víkendové oslavy 770 let první pečetní zmínky o veselí nad Moravou. Co tam budete moct o víkendu zažít, se dozvíte jedině, pokud zůstanete s náma. A já vám k tomu hned přidám další náruč hitů pro dobrou náladu, tak užívejte 17. srpnový večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo další prázdninové pondělí je ve finále a vy zůstáváte na všech vlnách Rádia Jih. Kdy vám musím dnes připomenout, že o tomto víkendu budou ve Veselí nad Moravou slavit 770 let od první pečetní zmínky o městě. A vy v rámci víkendu ve Veselí budete veselí, protože od 21. do 23. zažijete atmosféru tradiční bartolomějské pouti. Dále vystoupení těles jako Ondráš nebo Mňák až Dorp. K tomu jarmark, otevírání zrekonstruovaného náměstí, letňák, no bude toho mračno, tak mrkněte na web města do programu víkendových oslav 770 let pečeti Veselí nad Moravou. Při pondělku zdravíme i Veselí a právě k vám posíláme další večerní hity pro dobrou náladu. Vše o dění na Moravě a nejlepší songy, to je Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 17. srpnový večer na jihu běží a vy zůstáváte na vlnách hitů pro dobrou náladu, ke kterým v další půl hodině přidám tip přímo z legendárního postřižinského pivovaru Dalešice, kde se chystá srpnová hrabalovská noc. Kdy a s jakým programem proběhne, prozradím za chvilku, tak buďte s náma, jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Moravo, další srpnové pondělí uzavíráte na jihu a já, jak jsem se zmínil, musím dnes připomenout, že Dalešický pivovar připravil další tradiční hrabalovskou noc, která proběhne už pátek 28. srpna. Tato oblíbená slavnost nabízí maraton netradičních oživlých prohlídek, které vás přenesou do atmosféry první republiky a jak jinak i do legendárního filmu Postřižiny, které se zde točily. No a vy se v rámci tohoto dne dostanete i do normálně nepřístupných míst. Zažijete vaření piva, pokoštujete, nabaštíte se prostě balzám. Lépe je ale si předem udělat rezervaci. Od pivka už ale zase zpět k muzice. Na jihu jedeme dál a další songy dnes večer přidává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio.

0: 17. srpnový večer na jihu, pondělí jde do finále a v kalendáři patřil dnešek Petrám. No a zítřek úterý bude patřit všem nositelkám jménem Helena. I ty na Moravě rozhodně potkáte, třeba na Hodonínsku 348, Zásně schodně 348 na Břeclavsku, 346 na Kijovsku, 676 na Zlínsku, 92 u nás na Bučovicku a 2719 Helen žije v Brně. Tak to s nimi zítra pořádně oslavte a zůstaňte si hem. My vám k tomu budeme celý den hrát ty nejlepší hity pro dobrou náladu. No a vy v další hodině zůstaňte s náma. Mám pro vás parádní tipy a spoustu muziky. Sihu vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Radio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, další prázdninové pondělí běží, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno nebo polojasno a teploty od 12 do 15 stupňů. V úterý pak oblačno, později i zataženo a na větší území zvláště k večeru přehánky. Teploty od 22 do 25 stupňů.

0: Pondělí 17. srpnový večer na jihu jede jako vlák a my už za moment zastavíme i v Koryčanech, kde znají termín letošní pouti. Pozvu vás tam už za chviličku, tak si vylekte další prázdninový večer ve společnosti hitů jihu pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nedělní večer Rádio Jih, no a v Koryčanech se připravuje letošní pouť. Ta proběhne už první zářijový víkend, tedy mezi 4. a 6. zářím. A i letos vás bude v tyto dny ve městě čekat spousta pouťových atrakcí, stánků, muziky i tance. Chybět nebude pestrá škála občerstvení, vínko, no prostě tradiční pouťová pohodinda. Takže letošní Koryčanská pouť už mezi 4. a 6. zářím. Tak si to tam vyražte užít. Tahle událost je vlastně důkazem, že i začátek září můžete užít naplno. Při pondělku vám z Jihu přejeme pohodový večer a klidný start dalšího srpnového týdne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očku.

posledních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Pohodový 17. srpnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. No a platí, že ještě zítra 18. a pak 25. srpna pokračují zážitkové plavby na velké výletní lodi Munot po novomlýnských nádržích. Tip na parádní prázdninový zážitek vám nabídnu už za chviličku, tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty sihem a s hity pro dobrou náladu. Krásný pondělní večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: večerní vlna jihu, no a tak, jak jsem se zmínil, tak platí, že zítra 18. a pak už jen 25. srpna pokračují letošní zážitkové plavby po novomlýnských nádržích na Pálavě na palubě velké výletní lodi Munot. Start plavby je vždy v 19 hodin s nástupem v přístavu ATC Merkuru Pasohlávky. Bavit vás bude naše formace Karel Gott Revival Morava. K dispozici budou nápoje, bude se tančit a vám se naskytnou neopakovatelné výhledy na Pálavu. Úžasný západ slunce a vůbec atmosféra, po které nebudete chtít končit. O plavbě je obrovský zájem, tak zkuste, jestli ještě seženete nějaké to místo. Pršet prý nebude. Rozhodně pak ale mrkněte do prázdninového jízdního řádu Munotu, na kterém se můžete svést každý den. Na Pálavu zdravíme, no a v pondělí večer na jihu pokračujeme s hity pro dobrou náladu. I dnes večer s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

music is my best friend.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Pondělní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě oblačno nebo polojasno a teploty od 12 do 15 stupňů. V úterý pak oblačno, později i zataženo a na většině území zvláště k večeru přehánky. Teploty od 22 do 25 stupňů. Další prázdninové pondělí je ve finále, tak to finále užijte nejlépe s jihem a s hity pro dobrou náladu. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: válí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám na

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo pondělí se nám krátí, no a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno nebo polojasno a teploty od 12 do 15 stupňů. Úterý pak oblačno, později i zataženo a na většině území, zvláště k večeru přehánky. Teploty od 22 do 25 stupňů. Já už v tuto chvilku chystám další nálož nejlepších hitů jihu pro dobrou náladu, tak zůstaňte s náma a mějte pohodovou noc.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Hodinu před půlnocí jste si hem a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci oblačno nebo polojasno a teploty od 12 do 15 stupňů. Úterý pak oblačno, později i zataženo a na většině území zvláště k večeru přehánky. Teploty od 22 do 25 stupňů. Úterý na dohled, tak mějte klidný zbytek noci a pohodový den a ať už relaxujete, řídíte nebo pracujete, tak zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 18. srpna. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno nebo polojasno a teploty od 12 do 15 stupňů. V úterý pak oblačno, později i zataženo a na většině území zvláště k večeru přehánky. Teploty od 22 do 25 stupňů. Ze studia posíláme další hity a přejeme klidný den a pohodový start úterý ve společnosti Rádia Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.